0: ins Rabe-Mitglied werden.
1: Wenn dir dein Berner Kultradio am Herzen liegt,
2: hell yeah,
1: wenn dir Abwechslung wichtig ist, dann keine Werbung willst.
0: Also, ich habe noch gern, wenn ich die Gang das Gleiche laufe.
1: Oder einfach 200 enthusiastische Radiomenschen und Musikfreaks willst supporten.
2: 200?
1: Dann wird jetzt Rabe-Mitglied.
0: Weil es wichtig ist.
3: Ein Mail an rabe@rabe.ch lenkt.
0: Genau.
2: Rabe!
4: 95,6.
5: Dnes je aj deň slnka. Deň slnka je oslavou našej najjasnejšej hviezdy a jej životodarnej energie. Tento deň má upriamiť pozornosť na naše slnko ako na udržateľný a obnoviteľný zdroj energie a jeho význam pre život na Zemi. Bez slnka by nebol možný život na Zemi. Aj preto si táto hviezda, ktorá je pre nás zdrojom tepla, svetla a energie, zaslúži svoj sviatok. Deň slnka, ktorý slávime každý rok 3. mája, vyhlásil americký prezident Jimmy Carter v reakcii na rezolúciu amerického kongresu v roku 1978 a cieľom bolo upriamiť pozornosť na veľký potenciál slnečnej energie a zvýšiť povedomie verejnosti o slnku ako o udržateľnom a obnoviteľnom zdroji energie, ktorý ovplyvňuje technológie aj ľudskú civilizáciu. To, že nám slnko poskytuje svetlo a teplo, berieme ako samozrejmosť. Podľa astrofyzika Aleša Kučeru je však vo vesmíre, kde panujú tma a chlad, to je to niečo výnimočné. Len v malom okolí hviezd je teplo a svetlo. Preto si naše slnko zaslúži, aby sme mu aspoň raz za rok vzdali hold.
6: Heute ist der Tag der Sonne. Der Tag der Sonne ist ein Fest zu Ehren unseren hellsten Sterns und seiner lebensspendenden Energie. Ohne die Sonne wäre Leben auf der Erde nicht möglich. Deshalb verdient dieser Stern, der uns Wärme, Licht und Energie spendet, seinen eigenen Feiertag. Der Tag der Sonne, den wir jedes Jahr am 3. Mai feiern, wurde 1978 von US-Präsident Jimmy Carter auf Beschluss des US-Kongresses ausgerufen. Ziel war es, auf das große Potenzial der Sonnenenergie aufmerksam zu machen. Laut dem Astrophysiker Aleš Kučera ist dies jedoch etwas Außergewöhnliches im Universum, wo Dunkelheit und Kälte herrscht. Nur in einem sehr kleinen Bereich um Sterne herum gibt es Wärme und Licht. Deshalb verdient unsere Sonne es mindestens einmal im Jahr gewürdigt zu werden, sagt der Astrophysiker Aleš Kučera.